0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík, takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by se museli jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka i obrovsky nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infané tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Chytili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René. No Randy. René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovi pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Do nebeskýho báru já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
2: No tak. Z čeho jsi čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
3: A hlavně místo Sahary je písek, vole.
2: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát na pořád, tak nechci boty z papíru,

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi, si ho umej, do pičku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve středečním druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav týkající se například růstu rodičovské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Víc než 400 bývalých evropských diplomatů, ministrů a vysoce postavených činitelů vyzvalo v otevřeném dopise Evropskou unii, aby okamžitě konala proti nelegálním osadám na Izraelem okupovaném západním břehu. Signatáři žádají cílené sankce proti těm, kteří se aktivně zasazují o výstavbu dalších židovských osad. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu budou více a budou taky i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Na severu a západě Čech bude jenom kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Dva osobáky se srazily v Mostě v ulici Pod Lajsníkem. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a ve Vyškově se řeší nehoda na Brněnské ulici.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Pěkný malopáteční ráno vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: 6:03 ve čtvrtek 7. května. Zuzko, mě by zajímalo, když máš podrážděnou opici, tak jí dáš banán a je v pohodě. No. Jak se to dělá u ženských?
1: Čokoládu.
3: A chceš čokoládu teda?
1: Jo, to chci.
3: Dobře, tak já ti dám čokoládu a dáme si muziku. Halloween, Future World.

0: 6 hodin a 11 minut na Rock Rádiu hrajou Full Out Boy, Lake Effect Kid, dítě s jezerním efektem, to nevím, co je.
1: To taky nevím.
0: Třeba, že tam bydlí v tom jezeru, na furt. Mm-hmm. Některý děti občas se to tak povede, pak je to docela smutný. No, je čtvrtek a Zuzko, už je ti trošku líp po týhle pozitivní písničce,
1: no,
0: určitě.
1: Hrozně, no.
0: Tak já ti udělám ještě líp teďko, protože rozdáváme další dva lístky na Sabatony do kam?
1: Do kam? Do amfiteátru Lochotín v Plzni.
0: Krásně, na kdy?
1: Na 3. června.
0: Super, a teď bonusová otázka, no. Protože včera byl hospodský kvíz o Sabatonu, tak ti to dneska vracím. Jaký tam jsou před kapely?
1: Jednu si pamatuju, to je ta podlaha.
0: Myslíš Floriansen?
1: Floriansen.
0: Ano.
1: A dál nevím.
0: Pak je tam ještě Majestika a Skardust a kromě toho slibujou Sabatoni velkou show, novej setlist, plný velkých hitů a?
1: Tank.
0: Ano.
1: To si taky pamatuju, tank piva, to nezapomenu.
0: No, nebude teda z piva, bude prostě asi normálně tam přijede tank. Nějaký papírovej nebo z čeho udělají nakašírovaný.
1: Třeba nás překvapí.
0: Já si myslím, že určitě. Každopádně dostáváš jedničku s hvězdičkou, nechce tvoje teta z Plzně náhodou na Sabatony?
1: Asi ne.
0: Mám být tam s tím chodítkem už, viď?
1: No.
0: Dobře, tak v tom případě, přátelé, máme tady volný dva lístky na Sabatony na 3. do Plzně. Zuzanka vám to krásně tady vyjmenovala, co tam všechno bude. Takže si stačí u lístky opět napsat buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat telefonní číslo. A dneska, protože je čtvrtek a zítra máme svátek, tak máme malý pátek a výjimečně rozdáváme už po 7:30, tak pospíchejte, ať ty lístky stihnete. Pokud jste psali v předchozích dnech, určitě napište dneska. A tohle už jsou Europe a Superstitious na Rock Rádiu. Keep on!

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut se pojďme podívat na Rock Radio. Kdo slaví dneska co? Svátek má Stanislav, případně Stanimír, anebo Stojan. Já si myslím, že to je třeba pro tebe, Zuzko, naprosto ideální jméno. Ahoj, já jsem Stojan, já jsem její přítel. Ne?
2: To zní velice dobře.
1: Víč? Ano. Mám ještě, můj kamarád říká, že ženský všechny jsou jenom stojánky na...
2: Ne, to neříkám.
1: Ale není to pravda, samozřejmě. Já si to nemyslím. Takže všem Stojanům a Stanislavům a Stanimírům přejem všechno nejlepší. No a pak tu máme nějaký muzikanty, 58 let, slaví švédský hudebník Eagle Eye Cherry. V 65 let by oslavil britský kytarista Phil Campbell spojený s kapelou Motorhead anebo se svými Bastard Sons, který nás bohužel opustil, zemřel letos 13. března.

0: No a stejných 75 dneska slaví americký gitarista Carlos Alomar, spolupracovník Davida Bowieho. Everyone says hi, každý říká ahoj, takže já říkám ahoj, za chvíli AC/DC a Hell's Bells.
1: Rokový kulendárium.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: AC/DC odbyli svoje pekelní zvony minutu po půl sedmí na Rock Rádiu a my si teďka dáme zprávy se Zuzkou, který se akorát zeptám, tak co, jak to jde, už je ti líp, už je to lepší.
1: No mám v sobě jedno kafe, tak je to trošku lepší.
0: Tak já do tebe dám ještě pak druhý a bude to ještě lepší.
2: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum bude patřit metalu. O vaši přízeň se utkají tři metalové legendy. Číslo jedna Primal Fear a deska Jaws of Death z roku 1999. Dvojku mají Rage se svým albem Sound Chaser z roku 2003. Nebo můžete zvolit divočáky Saxon s deskou Unleash the Beast z roku 1997. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Sněmovna ve středu nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení, které se uskuteční ve druhé polovině května v Brně. Zástupci pěti ze opozičních klubů si formálně vyžádali dvouhodinové přestávky s poukazem na to, že jde o dohodu všech poslaneckých frakcí. Velká část Británie, včetně Londýna, si dnes vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají taky volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které můžou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem můžou dnes udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 21 hodin hájit výhru 2-1 z úvodního utkání.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, nejprve budou přehánky jenom výjimečně, později od západu četněji a budou se objevovat taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 21 stupni Celsia, na severu a západě Čech do 15 stupňů a na jihu Moravy kolem 23.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor ve směru na Prahu. Na 196. kilometru se srazil náklaďák s dodávkou. Boural se ve Vyškově na Brněnské ulici a v Mostě se stále řeší nehoda v ulici Pod Lajsníkem.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Zuzko, díky, prosím tě, to se to tam nemůže jmenovat normálně Pod Lesíkem.
1: V Mostě se říká Pod Lajsníkem.
0: Tak dobře, jdeme spolu do Lajsníka a tam si, no to nic. Pretty Maids, Face the World.

0: Freedom Aids na Rock Radio se songem Face the World v 6 hodin na 38 minut. Dánský heavy metal, u kterého ještě chvíli zůstaneme, ne teda u toho dánského. Ve švédské kapele Arch Enemy totiž skončila zpěvačka Alyssa Whiteglass. Nevíme proč, ale víme, že už jsme to říkali, protože to bylo loni v listopadu. A Alyssa přesedlala do britské kapely Dragon Force. Je to novinka. Od roku 2020 je tam basistka a vokalistka Alyssa Vigil a odteď tam bude mít kámošku. A Dragon Force už první songy s upravenou sestavou, čili se zpěvákem Markem Hudsonem a už s novou zpěvačkou Alyssou Whiteglass odehrajou v USA už teď v květnu. Tak kdybyste to náhodou měli někam tím směrem, tak si tam zajďte. Kdybyste to neměli tím směrem, tak se pak podívejte na YouTube na nějaký záznamy z koncertů. Zuzko, víš, co se říká o zpěvačkách nebo o holkách v kapele?
1: Co?
0: No, že buď musí dát všem nebo nikomu.
1: Mhm.
0: Tak by mě zajímalo, když tam jsou dvě, jak si to rozdělej. Nevíš?
1: No, všem? Asi všichni se všel.
0: Já si myslím, že to tak je. Já bych chtěl být slavný a být nějaký takový kapele.
1: Já jsem byla v kapele a nedala jsem všem teda.
0: Ne.
1: Bych chtěla říct.
0: Co je smutný.
1: To je slušná holka.
0: Já bych chtěl nějaký dámský kapely. Třeba, nevím, schovanky. Mm-hmm. Nebo třeba holky. No, to už jsou vyžilý hydry. Tak spíš ty schovanky. Za chvíli hat-trick, nechte vlajky vlád.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Co se nevešlo do zpráv.
1: A 9 minut před 7 je to, Zuzko, tvoje.
2: Muž v Indii chtěl vybrat z bankovního konta své zesnulé sestry peníze. Úředníci mu ale vysvětlili, že to jen tak nejde a že buď se musí osobně při výběru peněz dostavit majitel účtu, a nebo musí doložit dědické dokumenty. No a pán, protože byl dost frustrovaný z těch procesů, šel, sestru vyhrabal z hrobu a donesl ji ukázat do banky. To se opravdu stalo, jsou z toho dokonce i videa na internetu. Bohužel ani tak mu ta banka peníze nevydala, ještě na něj zavolali policii. No a ten příběh má takový smutný konec. Oni zjistili, že ten muž je negramotný.
1: Oh.
2: A že vlastně jako vůbec nechápe ty pokyny, jakože co je nějaký dědický řízení, jak by měl dokládat nějaký papíry a takovýhle, takže prostě má smolíka, no.
1: Takže mu nejenom umřela ségra, ale ještě neuvidí ani vodla.
2: Ještě strouhá, no.
1: To je hodně blbý.
2: Přitom na tom účtu byly 4000.
1: Korun?
2: Ano.
1: Tak to je třeba půlka nádrže benzínu dneska.
2: No, v Indii víc.
1: No, hele, mě to trošku připomíná ty vesnice, co jsou v Indonésii, kde jednou za rok vyhrabou ty svoje příbuzný z hrobu, že jo, nastrojejí, aby jim to slušelo, a tráví s nima nějaký hodnotný čas, to je boží. Mně to přijde hezký třeba. Tam je teda jedna jediná blbá věc, když potom potřebuješ děti poslat na 14 dní k babičce.
2: Fakt morbidní, jako.
1: Jim neuvaří,
2: ale to jsem fakt viděla, to je příšerný. Jako já chápu, že jsou to rituály v těch kmenech a takovýhle, ale není to úplně hezký pohled. Co si budem?
1: Tak podobný, jako když ti přinese frajer mrtvou ségru na zádech do banky.
2: Ano, asi tak.
1: Ale já to zkusím potom s někým, to je docela fajn námět.
2: Asi se přestanem kamarádě, tohle.
1: V pohodě. Zuzko, díky. Zprávy v 7 už za chvíli, teď ještě muzika. Mr. Big, Just Take My Heart na Rock Radio.

0: Foo Fighters a Walk. Procházejí se na Rock Rádiu minutu a půl před 7 hodinou. Za chvíli zprávy se Zuzkou, v 7:30 rozdávačka lístků na sabatony, tak si ještě pište a mějte pěkný čtvrteční ráno.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrand Káva.cz.

0: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
7: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Senát odmítl i třetí pokus o ústavní zakotvení práv na platbu v hotovosti a být offline, který měl navíc zachovat korunu jako českou měnu. Na rozdíl od předchozích novel dnes zamítl taky aktuální předlohu už v prvním kole schvalování. Podle kritiků by byly navrhované změny v rozporu s mezinárodními závazky, včetně členství Česka v Evropské unii. Premiér Andrej Babiš zítra v Kramářově vile přijme belgického předsedu vlády Bárta de Wevera. Úřad vlády to o tom informoval v tiskové zprávě a napsal, že budou jednat o rozvoji hospodářských a průmyslových vztahů, obranné spolupráci, energetické bezpečnosti nebo jaderné energetice. Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří, porušilo ho v 1820 případech. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského státu už dřív varovala, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní ze strany Ruska. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách v Ängelholmu se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, nejprve budou přáňky jenom výjimečně, potom budou častěji, taky se od západu přidají i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v průměru mezi 17 až 21 stupni Celsia. Na severu a západě Čech bude kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ve Strakonicích se řeší vážná nehoda na Podsrpenské ulici, kde auto srazilo chodce a bouralo se taky v Chomutově na Kadaňské ulici u kruhového objezdu s Černovickou.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Rozjezd. Dobré ráno, čumáci! Ať je dneska u vás v práci mrtvo, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: 7:04, ve čtvrtek 7. května pokračujeme v naší krasojízdě, máme pro vás dobrou zprávu, Anabel se probudila, žije.
1: Anabel žije, posílá nám příšerný fotky, to nechcete vidět.
3: Ale jinak, to nejdůležitější je to pořád žena.
1: Ano, vypadá to tak.
3: Teda doufám.
1: No.
3: Ty chlupy tam dole na koulích, to nevím, co bylo na té fotce, ale jinak je úplně v pohodě. Každopádně, přátelé, pokud chcete mít stejně hezký den jako Anabel a probrat se už po 7:30, tak rozdáváme ještě 2 lupeny na sabatony do amfiteátru Lochotín do Plzně na 3. června. Stačí si o lístky napsat buď na Facebook, do Messengeru nebo do vzkazu na Instagram a připsat telefonní číslo a držet si palce, že po 7:30 ten los padne zrovna na vás. Tak držíme palce a teďka už posíláme škvory a sílu starých vín.
0: Rock Radio.

Motorhead neboli Motorhead a jejich hrdinové Heroes cover songu Davida Bowieho na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Song, který tu opět nebyl náhodou, protože Phil Campbell, kytarista Motorhead, by dneska oslavil 65. narozeniny. Rocková kytara kapely Motorhead dneska teda v kapele působil 31 let až do smrti šéfa Lemmyho. Působil právě, říkám, protože Phil by dneska oslavil 65 let, kterých se bohužel nedožil. Opustil nás poměrně nedávno, 13. března, a po boji s těžkou nemocí. Podle bubeníka Mikeho D, to byl veliký vtipálek. Já jsem tady vyhrabal jednu story, která mě baví, že se údajně právě do kapely dostal díky drogám, protože když šel tehdy na konkurs do kapely, věděl, co má Lemmy rád, že Lemmy je takový divočák, a tak místo, aby jenom jako přines kytaru, něco zahrál a ladil, tak vytáhl hned na začátku tři různý druhy amfetaminu, prej, oranžovej, bílej a růžovej, a vzhledem k tomu, že Lemmy si pamatoval hlavně takovýhle věci, tak potom, když ho přijímal, tak mu říkal, ty jsi byl ten kluk s tím růžovým, že jo, no tak pojď dál. Takže proč ne, asi se do té party hodil, byla s ním podobná sranda jako s Lemmym. Bohužel 65 let to není úplně jako dneska žádný věk, ale i takové věci se dějou. Tak děkujeme Philovi za spoustu hezký muziky a posíláme gratulace tam nahoru. A taky posíláme Aerosmith a Dream On na Rock Rádiu.

0: Faith No More from Out of Nowhere na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut. Ve čtvrtek 7. května, což je teda dneska, se slaví Světový den hesel neboli passwordů, prostě takových těch slovíček, který vás pak dostanou do e-mailu nebo do pracovního počítače nebo kamkoliv jinam. A je v tom čím dál tím větší bordel, protože ty hesla jsou čím dál tím složitější a máme jich všude strašně moc a většina z nás je nepamatuje. Já se třeba vždycky někam píšu, až to jednou někdo objeví, tak mi všechno vykrade.
1: Mám to úplně stejně. Buď mám úplně stupidní hesla 1, 2, 3, 4, že jo?
0: A nebo, to máš kam?
1: A nebo mám hesla, který si nikdy nezapamatuju a pak zkouším tisíc kombinací a marně.
0: A ono se ti to ještě zablokuje, to je taky dobrá novinka.
1: No samozřejmě, to je taky skvělý, pak musíš vymyslet nový heslo, že jo, který si zase nezapamatuješ, skvělý.
0: Jako já s láskou vzpomínám na ty doby někdy na Gimplu rok 2000, kdy jsi ještě mohla dát jméno svojí holky jako heslo, nebo třeba jméno svojí kapely, což jsem zjistil, že dělalo spousta mých kamarádů, takže pokud nás poslouchají posluchači, kteří to tak mají, tak nám klidně napište, jestli jako heslo fakt jste měli třeba nějaký oblíbeného zpěváka nebo kapelu. Dneska, že musí mít heslo aspoň 15 znaků, malý, velký písmena, speciální znaky, písmena psaný Švabachem, půlku zaklínadla z Harryho Pottera, telefonní číslo do Azerbajdžánu a 3 kapky krve, že jo? A když tam tohle to všechno dodáš, tak ti to napíše, že už je to heslo zadaný.
1: Přesně, že už jsem nikdy použil. Třeba si říkáš, co? Takový blbý heslo?
0: A zlatý otisk prstu, pokud teda máte všechny prsty. Tak si užijte dnešní Mezinárodní den hesel, když tak si někde nějaký změňte, ať máte za týden co řešit. Jdeme dál, za chvíli muzika. Miloš Dodoležal, Vítr a mrak.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
10: Kruta, kruta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
16: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
21: Nejlevnější pneu.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: pár vteřin po půl osmí na Rock Rádiu dohrál Miloš Dodo Doležel Vítr a mrak, což znamená, že vítr už odvál dnešní psaní o lupeny na sabatony, za chvíli si je roznáme. No a teď nám na mráčku přijela tady naše Zuzka, aby nám dala další zprávy.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Sněmovna ve středu nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení, které se uskuteční ve druhé polovině května v Brně. Zástupci pěti ze opozičních klubů si formálně vyžádali dvouhodinové přestávky s poukazem na to, že jde o dohodu všech poslaneckých frakcí. Velká část Británie, včetně Londýna, si dnes vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají taky volby do skotského a velšského parlamentu. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na které se u moci v posledních dekádách střídali konzervativci. A fotbalisty Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem můžou dnes udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 21 hodin hájit výhru 2-1 z úvodního utkání.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude většinou oblačno, zpočátku budou přánky jenom výjimečně, později od západu častěji taky ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Rychnově nad Kněžnou se řeší vážná nehoda náklaďáku s osobákem na Jiráskově ulici. Zasahují tam hasiči a silnice je momentálně uzavřena. A bouralo se taky ve Strakonicích na Podcrpenské ulici.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: Hollywood Hills Forever a Sunrise Avenue na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Před chvílí jsem říkal, že jsme ukončili dnešní rozdávačku lupenů na Sabatony, který k nám přijedou do Plzně, do areálu v Lochotíně už 3. června, takže za necelý měsíc. No a na jednoho šťastlivce už se teď usmálo štěstí, on to ještě neví, ale my mu teďka jdeme volat, takže mobily do ručky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasi. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
6: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry Open Air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Dufialky a další a v sobotu Dr. Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopenair.cz. Hlavně, že je rečírek.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 7 hodin 40 minut přesně a na telefonu je Dan z Doubravy. Dané, dobrý ráno přejeme.
2: Hezký ráno.
3: Dobrý ráno.
1: Tak prosím tě, ty jsi říkal, že jsi ponoční, tak my tě nebudeme dlouho zdržovat, abys nám tu neusnul. Co děláš mimochodem?
3: Ve Škodovce, dělníka.
1: Ve Škodovce, no tak ty jsou dobře placený, super. Tak jsme ti ušetřili aspoň nějaký koruny. Prosím tě, Sabatoni, ty jsi psal, že jestli máte s bráchou něco společného, tak je to Sabaton. Kolik je bráchovi?
3: Bráchovi bude 26.
1: A ty jsi psal, že oslavíš svoje narozeniny, kolik bude tobě nebo bylo teďka?
3: Mně bylo 29.
1: Takže o 3 roky, to je krásný, to jste jak já se svým bratrem, akorát už jsme trošku starší. No prosím tě, Sabatoni, už jsi na nich někdy byl?
3: Jo, byli jsme. Byli jsme v Outučku a tenkrát jsem byl teda ještě sám, právě taky v Plzni v Lochotíně.
1: No takže to bude repríza.
3: 2019, myslím, že to bylo.
2: To už je hodně dlouho, že jo, já si říkal.
3: To je dlouho.
1: No tak tím pádem to je v podstatě po, kolik jsi říkal, 19, tak to je po 10 letech?
3: No, tak v Outučku to bylo něco dřív potom.
1: No tak v tom případě takový dobrý opáčko, Sabatoni slibují, že přijedou s novým playlistem a že bude tank na pódiu a tak, takže doufám, že ti zase něčím překvapěj. Plánujete tam, já nevím, zapařit, přespat někde?
3: Já si myslím, že asi přespíme možná.
1: Jo, že si s bráchou dáte do čumáčku.
2: To zní, to je povinnost, samozřejmě.
3: Jdeme dovolenou a nějak to protáhneme.
1: Tak. Je to pravda, že 3. června je středa, myslím, jestli jsem dobře koukal. Čili no, je to v týdnu, tak bohužel tě budou muset ve Škodovce na jeden den postrádat.
3: To já už to mám zařízení.
1: Dokonce, no tak to je super. No tak prosím tě, Dané, my ti přejeme dobrou noc. Hezky se vyspy. Dospy podoční, ještě jednou gratulujem, brácho od nás, pozdravuj, moc si to užijte. Klidně nám potom dejte vědět, jak se vám to líbilo, zapařte tam pořádně, vypojďte všechny trička, co máte. A zase se někdy ozvi.
3: Děkuju moc.
1: Krásný ráno.
2: Užij si to, ahoj.
3: Naschledanou.
1: Čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No a Danovi ještě posíláme na dobrou noc Dimitri a jejich Oh Yeah.

0: Without you, bez tebe a Hindry na Rock Rádiu. 9 minut a něco před 8 hodinou raní. Dneska je čtvrtek, zítra máme státní svátek, ale přesto se ještě dneska podíváme za Marcelem do garáže, dáme si jeho, jak to Anovel říká, motohvízdy.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Já miluju prodloužené víkendy, o den víc možností někam vyrazit, tak co takhle do Licomělic? V dědině s tímto půvabným názvem, kousek od Heřmanova městce, se v sobotu uskutečníš 18. Licomělický fichtlka, pětihodinový závod těchto legendárních strojů. Od 10. dopolední do 3. odpo si to tam na trati dlouhé 1800 metrů rozdají jezdci v kategoriích originál a speciál a vzhledem k tomu, že to celé mají pod palcem místní hasiči, tak žízeň nehrozí ani pro stroje, ani pro návštěvníky. Již pátek doražte do Kopřivnice, to pokud vás bere plochá dráha. Od 14 hodin se tam pojede levotočivý závod za účasti hned 5 národností. V pátek můžete třeba i do Plzně, to pokud máte za A hlad nebo za B pocit, že potřebujete doplnit svůj motošatník. U Hubíků na prodejně v Plzni bude totiž už tradiční gulášek, tedy posezení a pokec s příznivci této značky, ale i s kámošema. Pořadatelé slibují, že ač jsou psí, guláš je zcela beze psí. První porce se vydává cirka v 10, poslední až bude vše sežráno. Pokud chcete zažít peklo, jeďte v sobotu na parkoviště v Nových Zákupech, Ždibec od České Lípy. Srasy tam dají cirka o 10:30 všichni ti, kteří pak vyjedou otevřít kultovní pekelné doly. Těch akcí je o tomto prodlouženém víkendu samozřejmě bambilion. Tak doufám, že každý najdete tu pravou.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Minutu a půl před 8 hodinou raní nám čtvrteční rokový rozjezd, lépe řečeno jeho druhou společnou hodinku, zavírá Van Halen. Why can this be love? Proč to nemůže být láska? To vám řekne Zuzka už po 8 ve zprávách. Možná, a nebo se to dozvíte v některém z následujících songů už po 8 hodině. Budou Dio, Linkin Park, Megadeth, Tři sestry, v 8:30 možná přijde i Kouzelník a pak se rozejdeme na státní svátek. Tak hezký ráno.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.

0: Potřebuje zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
0: zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme, krátce po 8, jsou tu další zprávy. Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve středečním druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav, týkající se například růstu rodičovské. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Oznámili to dnes ráno na síti X. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Víc než 400 bývalých evropských diplomatů, ministrů a vysoce postavených činitelů vyzvalo v otevřeném dopise Evropskou unii, aby okamžitě konala proti nelegálním osadám na Izraelem okupovaném západním břehu. Signatáři žádají cílené sankce proti těm, kteří se aktivně zasazují o výstavbu dalších židovských osad. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, nejprve budou jenom výjimečně přehánky, později budou čestnější, hlavně od západu, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severu a západě Čech kolem 15, na jihu Moravy naopak naměříme až 23 stupňů.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den praví: na svatého Stanislava mají brambory svátek. Tak všechno nejlepší.
1: Je, všechno nej.
2: Dělám si kašičku.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ostravě pozor na Výškovické ulici, kde se srazily dva osobáky. V Rychnově nad Knižnou je kvůli nehodě stále uzavřena Jiráskova ulice a ve Strakonicích se řeší vážná nehoda, kde auto srazilo chodce na Podsrpenské.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
2: Dobré ráno, čumáci! Dobrý nebo dobré?
1: Nevím, teďka jsem úplně zmatená, co to slyším za ruchy.
2: Říkáme vždycky dobré, no to nevadí. Pěkný skoro páteční ráno a brzký odchod domů, přátelé, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
2: 8:04 je čtvrtek 7. května a já, přátelé, já nevím, my jsme si tady otevřeli v okno. Protože tady máme hrozný, ale hrozný vedro a zatím z nějakého důvodu nám nefunguje klimatizace. Já doufám, že jste na tom líp, že vás to počasí nezastihlo nijak nepřipravený a že máte hezky. Tak já nevím, já doufám, že ten ruch té ulice není moc slyšet.
1: Ne, já si myslím, že ne, že to slyšíme jenom my.
2: Že jo, Já si taky myslím, že to je jako v pohodě.
1: No, dobrý.
2: Venku doprava nic, pár aut, všechno v pohodě. Máme tady pro vás ještě nějakou slušnou muziku, potom po 8:30 možná přijde i kouzelník, přestože je čtvrtek, tak uvidíme. No a jinak, hele, je to trošku slyšet.
1: Asi trošku jo, no.
2: Maličko,
1: tak tam radši něco pust.
2: Počkej, tak co tam máme? No, mám tady tři sestry Sovy v Mazutu, to bude taky
1: to
2: jako
1: hukaj,
2: docela hlasitý.
1: Hukaj.
2: Tak to dáme.
1: Dáme.
2: Tak jo.
0: Rock Radio.

Megadeth, Another Bad Day, letošní novinka, jejich poslední deska a jeden z posledních singlů. Máme 8 hodin, 10 minut, posloucháte čtvrteční rokovej rozjezd s dnešním datem 7. května. Tak se pojďme podívat, co tu máme v historickém okně. Moje oblíbená historka o Red Hotech. Psal se rok 1992, Red Hot Chili Peppers byli tehdy žhavý želízko v ohni hudební scény a zrovna hudlali tou dobou v Japonsku. 7. května, tehdy 22-letý kytarista Red Hotů John Frusciante, ale nevydržel tlak tý rychlý a obří popularity a kapelu uprostřed šňůry opustil. Prý chtěl okamžitě seknout s muzikou a se vším a svoje zmatky v životě konečně léčit. No a jako správný doktor z Vyše si jako samoléčbu nasadil doopravdy koňský dávky drog. Ale prej mu ty lajny a buchny na jeho smutky skvěle fungovaly, teda jenom 6 let až do roku 1998, kdy mu došly prachy i zdraví a John se šel léčit a do kapely se potom naštěstí vrátil, teda jenom do roku 2009, kdy to potom zase zabalil, díky bohu už ne kvůli drogám, no a po 10 letech se zase vrátil, teď tam v té kapele je, tak uvidíme, jestli zase odejde, aby se zase vrátil, prostě něco jako bumerang. Přejeme Johnovi hodně zdraví, žádný drogy a posíláme Linkin Park a From the Inside na Rock Radio.

0: Dio a Mystery neboli záhada v 8 hodin a 18 minut na Rock Rádiu. Já mám teďka, Zuzko, pro tebe takovou novinku, zajímavou.
1: Ano.
0: Jo, ty si bereš jiný sluchátka. Mám pro tebe zajímavou novinku. Ty máš docela citlivý čumáček, stejně jako Anabel, co se týče vůní a pachů.
1: No.
0: Proto moc nejezdíš Sockou, protože tam vždycky všechno podle tebe smrdí jako kanál.
1: Ano, jsem trošku citlivka.
0: Ano. Londýnský parfumářský dům Check and Speak, jako fakt je to Check jako český, vydal na počest Ozzyho Osborna limitovanou edici voňavky na jeho počest. Ozzy používal jejich parfém The Petrolone číslo 88 skoro celý svůj život, takže teďka všichni chlapi, nebo i vy ženský, a to byste asi nechtěli, můžeme vonět jako Ozzy.
1: To teda zní hrozně teda, jakože Ozzy, nechceš asi vonět jako Ozzy, ale chápu.
0: No, jako vlastně nemůžeme, protože ta voňavka byla v prodeji od 29. dubna, hned se vyprodala, přestože byla za necelých 8 tisíc korun. A ono se říká, že rokeři jsou chlupatý a smrděj, takže tohle by byla varianta, jak bychom to tady mohli pořešit, to své pyžmo, že jo, i ve studiu, aby si tolik nestěžovala pořád a nenosila ty kolíčky na nos. Ale bohužel je vyprodáno, tak mě by zajímalo, jak jaký jiný rocker by se ti líbil, jako kdo by chtěl, jako kdo bys chtěla, abych vonil, jako Noid třeba? Po rajčátkách?
1: Po rajčátkách, já mám moc ráda rajčátka, to je fakt, že to by se mi docela líbilo, no. Jako voňavky jsou za mě, podle mě, u některých lidí i jako velký zlo, protože některý lidi přestříkávají ten smrad a vlastně z toho vzniká ještě větší smrad.
0: Jakože ten strašně smrdí, ale trošku voní.
1: No, přesně tak, takže ale věřím, že Noid určitě nesmrdí a že by to mohla být ta správná cesta.
0: Tak jestli náhodou někdo Vaška znáte, počítám, že on neposlouchá, tak mu to řekněte, jestli neudělá nějaký svůj parféček. Když vyvinul nějaký ten přípravek na hlasivky, tak by mohl teďka vyvinout přípravek na vůni pro pány. To si myslím, hezký, že by šlo na odbyt rozhodně.
1: To jo, teda.
0: Já bych chtěl vonět jako Noid.
1: Já bych taky chtěla, aby zvonil jako Noid.
0: Jo. Já bych tak mohl vypadat. No nebo bych se mohl někdy umejt. Tak Zuzko, díky za odborné ženské zhodnocení. Já si jdu pláchnout pod paží a za chvíli se dáme Valda Gang, asi se mi stejská.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Temple of the Dog, Hunger Strike, minutu a půl po půl devátý na Rock Rádiu. Zuzko, máš před sebou sport, ty si tady teďka pronesla docela zajímavou větu ještě k těm voňavkám.
1: No, že by bylo dobrý jako udělat voňavky právě z přívoní jídla. Mm-hmm. Kdyby třeba někdo vonil jako smažený kuře nebo prostě nějaký oblíbený jídlo.
0: Jakože já mám rád mořský plody, takže by ta holka mohla vonět jako ryba. Ne, počkej, to už. No nic, tak pojďme na ten sport.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayern Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem můžou dnes udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 21 hodin hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. A čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách v Ängelholmu se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V Praze se řeší nehoda na Průmyslové ulici, kde se srazily dva osobáky. V Českých Budějovicích se boural na Okružní a v Ostravě na Víčkovické.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Je 8 hodin 37 minut, posloucháte rokově rozjezd, Rock Radio, kapelu Fozy a jejich song I Still Burn, ještě pořád se pálím, což je písnička, kterou zpívá Makrela na grilu. A teď si pojďme dát, přestože je čtvrtek.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.
0: Nevím, proč jsem se rozhodl, že zase to udělám dneska, neudělal jsem si týden pauzu, no vlastně vím, Zuzka mě donutila.
2: Ano.
0: Nedávno nám psal jeden posluchač, jehož jméno jsem si nenapsal samozřejmě, tak mu budeme říkat třeba Ruprecht. Psal nám, hele, co vy tam v tom rádiu jako máte proti mostu?
2: Jak to? My nemáme nic proti mostu, my máme jenom něco proti hornímu Maršovu.
0: Přesně, ale jinak most a Chomutov jsou vlastně v pohodě, krásný místa.
2: Přesně.
0: No a pak taky dost lidí už v průběhu měsíců psalo, abych zprasil nějaký Dimitry, ať už ty s Noidem, nebo ty ještě s Protem. A já už tady mám nějakou dobu v zásobě tenhle ten takovej milý příběh o tom, jaký to je jít večer na procházku v Mostě.
2: Mm-hmm.
0: Tak to teď hezky splníme, spojíme a zkusíme. Jo?
2: Ano, pojď.
0: Hele, přemýšlím, že máme to otevřené okno, to je jedno.
2: To se nedá jízdat.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

0: Výzva pro pandu.
1: Podle mě je velká škoda, že tady nemáme kamery, aby všichni viděli můj výraz v téhle výzvě.
2: A možná asi můj výraz, protože v tom konci je to takový, jako, že tam potřebuji trošku tlačit.
1: A tak tebe máme natočenýho, takže nazdívíme, ale až zítra na sociální sítě.
2: No, to nevadí.
1: A máte se na co těšit, no. Musím říct, že tohle byla asi nejmetalovější výzva, kterou si tady plnil zatím.
2: Jo, tak mě tam spousta lidí hejtuje, že tady děláme písně, které jsou málo rockový nebo vůbec rockový a že si nad tím nemůžou pohánět, jako Pavel Schomutova, kterýho tímto zdravím.
1: Chomutov
2: máme taky rádi, tam je to podobný. Pavel bude ten pán s tím nožičkem. Mimochodem, tohle by ocenila tenhle ten song Anabel, protože slovo pobodám tě, nebo slovní spojení používá třeba 300krát denně.
1: Ano.
2: Takže si myslím, že rozhodně to ocení. Já doufám, že to slyšela, že nás poslouchá, jestli ne, tak mi to pak určitě lajkne. No nicméně, tohle bylo trošku tvrdší, příště zase uděláme něco jiného, tak tentokrát bohužel vypadává hejt typu není to rokový, ale místo toho můžete napsat třeba nezníš jako Noid, nezníš jako Pro.
1: To je
2: protože
1: jasný,
2: tohle ještě
1: no.
2: Song s Protem, nebo seš tlustej, nebo seš plešatej, nebo málo mi z tebe stojí, tak něco hezkýho napište. Bude to na sítích, za chvíli další song, dáme si Rybičky 48, kapela, která umí hrát a zpívat, Zamilovaný nešťastná.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
10: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
12: Rock Radio. Rocková muzika. Rocková pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Amorphy, Slide and Shadow, Světlo a Stín v 8 hodin a 52 minut na Rock Rádiu. Za chvíli bude 9, pustíme to tady Kamilovi, ale než se rozejdeme, tak si ještě dáme Guns N' Roses a dáme vám nějaký tip na to, na co můžete jít do kina, pokud chcete, protože ten víkend má být takovej čarokrásný a nemá být úplně teplo, si říkala Zuzko.
1: No já se chystám na Liberecko, tam má být 11 stupňů, takže 11 nic stupňů. Extra.
0: No tak uvidíme. Teďka kina víceméně teda válcuje Michael, což je že jo, životopisný snímek o Michaelovi Jacksonovi, na kterým je nejkouzelnější to, že spousta těch věcí není tak, jak vlastně v reálu byly, pokud Michaela a jeho muziku trošku znáte a znáte to jeho pozadí.
1: No já jsem
0: je
1: to taková krásná někde pohádka. Četla, že oni něco se tam nemohli dát, protože to není potvrzený, že jo.
0: Zase se houká,
1: zase se tady houkají, veď. Jakože třeba to, že měl rád malý děti a takovýhle věci, to se tam asi neobjevilo v tom.
0: Původně tam mělo být to obvinění.
1: No.
0: A tím to mělo začínat a končit a mělo se to tam nějak řešit, ale bohužel pak, když to celý natočili, tak najednou zjistili, že v nějakých těch mimosoudních vyrovnáních bylo, že ty postavy, které se nesmí objevit v žádném filmu ani dokumentu, že to byla součástí dohody, takže to tam nakonec vystříhali a udělali z toho takovou pohádku, která nevím, no, jakože je to strašně hezky natočený.
1: Ale
0: jako k té realitě se to teda moc neblíží, pokud o tom zpěvákovi něco víte. Takže vlastně pokud chcete vydržet na nějaký životopisný film, který nebude hraný, ale bude to dokument a bude smysluplný, tak si počkejte na 14. květen, což je přesně příští čtvrtek, bohužel až za týden, kdy vyjdou Iron Maiden, Burning Ambition, konečně všechny neviděný různý záběry, kapela, všechno možný, celých v podstatě 50 let fungování kapely uvidíte na velkém plátně, ve velkém kině, tak tam si myslím, že to rozhodně za ty drahý lístky a popcorn do kina stojí.
1: Takže na Michaela ne.
0: Jo, jako hele, bylo to hezký. Jako bylo to hezký. Jako hlavní role, ten jeho synovec je teda boží. Ten je fakt skvělej. Je to skvěle zahraný, ale je to natočený jednak u jedný. Jako,
1: dobře, počkám si, až to bude někde na internetu, tak.
0: Proč budeš koukat na přetočený videoklip někoho, koho jsi viděl v originále?
1: No, jasně.
0: Jo, to v tomhletom třeba Queenie byly smysluplnější, nebo třeba teďka nedávno, co byl film o Bruce Springsteenovi, ten je krásný. Tam to mělo smysl. Tady je to jako hezký, ale je to trochu mimo.
1: Dobře, vrchní kritik.
0: Děkuju. No nic, dáme si ty Guns N' Roses slíbený, už kecáme moc dlouho. Civil War na Rock Rádiu.

0: What's so civil about war anyway?
1: Housebrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Románský.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak ho nem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. V obchodním centru v Dobronické ulici v Pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají, zatím se jim je nepodařilo vypátrat. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn. Hasiči dnes balí techniku a postupně opouštějí Chřibskou v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, předejí s největší pravděpodobností dopoledne správě Národního parku, která nad ním bude dohlížet. Stupeň požárního poplachu snížili ráno na druhý a zanedlouho podle nich klesne na první. Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří, porušilo ho ve více než 18 případech. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského státu už dřív varovala, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní ze strany Ruska. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách v Ängelholmu se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dnes bude většinou oblačno, přidají se od západu přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Na severu a západě Čech bude kolem 15, naopak na jihu Moravy až 23.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, se boural na 14. kilometru, ve směru na Brno máme v sobě náklaďák, dodávku a osobák na 46. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Pražském okruhu ve směru D1 na 23. kilometru.
6: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
16: Tak děkujeme Zuzce za zprávy. Ptát se tě, co budeš dělat o prodlouženém víkendu, je zbytečný, protože to nevíš.
15: Výjimečně to vím.
2: Tak to bych mohla říct, ale ne.
15: Jedu, prosím tě, do Liberce na jeden den a potom se přesouvám do Polska.
2: Až takhle, jo? Jako?
15: Ano, na výlet.
2: Na výlet do Polska? Mm-hmm. Co tam je v Polsku?
15: Máme spousta dobrých věcí. A
2: fakt,
15: většinou,
2: jo?
15: Když někam cestuju, tak hlavně za jídlem a za pitím.
2: Jo, v Polsku jídlo, jo?
15: No, takže pyrogy.
2: Co to je?
15: Pyrohy, to jsou takový plněný taštičky. Já si dávám s bramborovou sírou směsí. Máme, moc dobrý, fakt.
2: Tak,
15: no.
2: Za pěkanku. My, co jsme ještě nesnídali, tak co?
15: Jo, já už mám taky hlad, já už bych si dala oběd teďka.
2: No tak ať ti chutná, pořádně to zdokumentuj a
15: samozřejmě
2: si to užij.
15: Děkuji.
2: Děkujeme za zprávy, máme něco málo po 9. hodině a pojďme na rokový dopoledne, a to s Arakainem a K zemi přibitej. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký den.

0: Genesis na Rock Radio, Jesus Knows Me, píseň z roku 1991 z výborného alba I Can Dance. A byla to taky poslední studiovka s Philem Collinsem, kterou z Genesis natočil. Ještě do roku 1995 byl setrvalým členem kapely, i když už jenom víceméně na papíře, upřednostňoval svoje solové aktivity a taky řešil svoje osobní problémy, o čemž je vlastně nakonec jeho solovka z roku 1993 Bone Side of Story. Nicméně, když Genesis došla trpělivost a oznámili jeho jakože vyhazov, tak bylo strašně zajímavý, jakým způsobem, protože tam se projevila asi jejich ukřivděnost, když do Ofico prohlášení uvedli, že přechodné období, kdy hledali náhradu za Petera Gabriela, skončilo a provizorní zpěvák Phil Collins kapelu opouští. Dodnes nevím, jestli to bylo myšleno jakože s tipem a nadhledem, anebo jestli to ti kluci fakt jako mysleli vážně, protože já teda jsem právě spíš příznivcem období Genesis jakože s Philem Collinsem a mám za to, že právě on je dostal tam, kde v polovině 90. let byli, co si budeme povídat, protože to byl nejúspěšnější umělec 80. let a v 90. letech se mu taky nedařilo špatně, tak jsem si to jako nedokázal zatím ještě zaškatulkovat, ale každopádně bylo to hodně vtipný, teda pokud to tak mělo být. Tak kabáti za chvíli dáme si Pop Evil anebo taky Scorpions.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
7: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative

0: To je nápad za milion, tahle ta melodie, a to vlastně doslova, protože součet různých coverů, který jsou na skladbu kapely Omega, maďarský Omegy, tak to je úplně neskutečný, a jestliže se to pořád hraje a pořád přetáčí a implantuje do různých dalších nových písní, tak si myslím, že to vydělává obrovský prachy. Už asi jako ne původnímu zpěvákovi kapely Omega, který už bohužel není mezi námi, a je to jenom pár let, ale jeho rodině určitě, každopádně, protože, jak říkám, těch coverů je strašná spousta. My jsme si teď dali předělávku od Scorpions, která úplně nekavruje, jakože tu skladbu, ona ji trošku jako zase poznáší jinam, že využívá ty melodie, ale přece jenom ta struktura skladby je jiná. Ale věrohodný cover přímo jako takovej je třeba známý od Aleše Brichty, Dívka s perlami ve vlasech, tak to je vlastně věrná kopie originálu od Omegy. No, Aleš Brichta na ní hodně nadává, na tu píseň, protože je nešťastný z toho, že se pořád hraje, že je to takový jeho prokletí, ale na koncertech jí zpívá rád, protože lidi prostě chtějí, no, to se nedá nic dělat. Takže my jsme si připomněli verzi od kapely Scorpions, za chvíli si dáme Vohnouty, Avatary a taky kulturní tipy, abyste věděli, co se kde bude dít o prodloužený víkend a kam vyrazit za kulturou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No, jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzud, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
9: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů za litr. V obchodním centru v Dobronické ulici v Praž

0: pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslená, naštěstí se nikomu nic nestalo. A ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské Antuce včera prohrála Sára Bejlek.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdem zkouknout ještě dnešní počasí, převážně oblačno až polojasno, místy přehánky a nebo i bouřky. Denní teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a něco málo z našich silnic, podíváme se do Plzně. V ulici Rokycanská se aktuálně vyšetřuje nehoda dvou osobních aut, tak tam pozor, protože to není úplně ideální, co se týká průjezdnosti. A ještě vás upozorním na Znojmo, protože tam se v ulici Palackého řeší taky nehoda nákladního osobního auta a je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, protože se tam řeší i rozlitá látka na vozovce, takže pozor i na tenhle ten úsek. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 2 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi, čtvrtek 7. května a pozor, zítra 7. května vychází nová píseň kapely Traktor. Jmenuje se 5x5 a reflektuje 25 let na scéně týhletý kapely a zítra bude mít premiéru na všech streamovacích platformách a tak dál. Ale pozor, my máme exkluzivní premiéru a tuhletu píseň vám zahrajeme už zhruba za nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku, protože se spojíme s Pavlem Balkem, tedy bubeníkem kapely Traktor, a popovídáme si o tom, jak tahle píseň vznikla, co všechno jí provází a jestli to třeba není předzvěst novýho alba. No a samozřejmě vám tuhletu novou píseň i pustíme, takže se máte na co těšit, pokud jste fanoušky kapely Traktor. A určitě vydržte. Do té doby ještě spousta jiný muziky, Rolling Stones, Skillet a právě teď si dáme Lucy. Takhle tě mám rád.

0: Tak tohle byl Phil Campbell a jeho Bastard Sons, album z roku 2023, poslední deska, kterou stihnul natočit. Určitě toho měl v plánu mnohem víc, ale nestalo se tak, protože nás 13. března opustil ve věku 64 let. Právě dnes by slavil svoje 65. narozeniny. Netřeba připomínat, že to je, nebo byl to kytarista kapely Motorhead až do roku 2015. Než nás opustil Lemmy Kilmister. Každopádně naskočil tam v 80. letech jakože druhý kytarista, protože tehdy Motorhead hráli ve dvou, a když potom došlo na lámání chleba, tak to byl on sám, kdo řekl, pokračujme už jenom s jednou kytarou. Prostě to je tradice Motorhead a druhýho kytaristu neberme, takže když potom došlo zredukování sestavy, tak to byl právě Phil, kdo inicioval, aby se Motorhead vrátili do třech. No a dařilo se jim, prostě stali se legendou a bohužel teď už za ostatními členy kapely Motorhead zamířil právě i Phil toho 13. března. Takže ho tam zdravíme a přejeme mu všechno nejlepší k narozeninám. Už bohužel tam nahoru. Nedá se nic dělat. Pojďme si dát Olympic za chvíli, dáme si taky Steel Panther anebo Halloween zazní.
1: Izomat stavebniny. Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos!
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Posloucháte Rock Radio, tohle byli Halloween, který jsme si teď dali, no a já jsem vám v úvodu hodiny slíbil, že za prvý budeme mít premiéru exkluzivně na Rock Radio, nový písně kapely Traktor, která se jmenuje 5x5, tu tady mám připravenou a taky jsem vám slíbil, že se v rámci týhletý premiéry pokusím spojit s někým z kapely Traktor, a to konkrétně s Pavlem Balkem, tak se ho zeptáme, nebo respektive zavoláme mu, a jestli nám zvedne telefon, tak se ho pokusíme vyspovídat, jaký novinky má ohledně kapely Traktor. A třeba i hlavně tedy konkrétně kolem týhletý písně, kde si ji budete moct poslechnout a tak dál. Takže vydržte, snad se nám to povede a za chvíli se s ním spojíme.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo Chleby.
6: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
7: A mají tam i lvy.
6: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
7: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Máme něco málo před 10:45, posloucháte Rock Radio a já jsem vám před chvílí říkal, že se pokusím spojit s Pavlem Balkem z kapely Traktor, tedy bubeníkem, a že si popovídáme o nový písni 5x5. Hele, a ono se to povedlo, protože Pavla máme na telefonu. Já tě zdravím, Pavle, ahoj.
13: Čau, Kamile, rád tě slyším, zdravím Rock Radio.
0: Jak se máš, jak se má Traktor v současné době?
13: Hele, Traktor, my jsme tak, to je tak trošku každý jinde. Traktor se má skvěle, jako makáme, připravujeme se na vlastně na to naše výročí. A včera byla brutální bouřka, mě vypadl internet tady, tak honím prostě ty opraváře a tak dále, aby mi to zprovoznili. No.
0: Tak ještě, že si mi stačil poslat novou píseň Traktoru.
13: Tak.
0: To bychom neměli co poslouchat. Hele, 5x5, 25, to je asi jasný, to je teda píseň k oslavám 25 let Traktoru. Jak s touhletou písní naložíte? Vy budete hrát asi v rámci rockinu, protože tam je to marketingově prezentovaný, že oslavujete 25 let, ale bude ta píseň znít třeba i na jiných akcích, které hrajete v rámci léta?
13: Bude znít úplně všude, my vlastně ji zařadíme, i nám by na podzim měla být bestovka. Mm-hmm. A k tomu si myslím, že chceme i zařadit tuhle tu pecku, jo. Protože ono je to i symbolický, že u nás je pět krát pět, máme pět techniků, všechno ta pětka nás letos určitě bude provázet, no.
0: Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli je to třeba předzvěst novýho alba, takže ty už si teďko vlastně odpověděl, že chystáte best of album a tahle píseň tam bude. Budou tam ještě nějaký další novinky nebo jenom tahle jedna?
13: Ne, ale pěkně jsi to řekl, my v podstatě tak tam na té bestovce, jako tam nemusíš nahrávat nic, že jo, to pozbíráš songy a nafákáš to, ale nicméně jsme ve velmi usilovném procesu na vlastně na nový desce, jo, kterou chceme, aby za rok vyšla.
0: Ona tahle ta píseň...
13: Pilně makáme.
0: Ona tahle píseň Oproti džungli, jako tam byly takový závažnější témata, bylo to takový, bych řekl, ponurejší, ale tahle píseň tak samozřejmě oslavuje, že jo, 25 let, tak je taková veselější, tak jestli třeba ten trend nových písní jako bude směřovat k téhle podobě?
13: Hele, pěkně jsi to tak nějak nadhodil, protože my jsme nad tím přemýšleli, že asi další desku neuděláme nějakou monotematickou, ale uděláme ji takovou prostě bezejmenou, ať se tam ty témata střídají, ať je to jedna taková, druhá taková, ale je to zatím v hlavě, jo, prostě textově ještě nejsme úplně jako daleko tady s tím, jako náměty samozřejmě jsou, jo, a myslím si, že ta tvorba bude taková ještě rozmanitější, že jedna bude veselá, jedna smutná, jedna, já nevím, taková maková, takže takový ten záměr do budoucna jak máme, no. Pojďme možná se... je to trošku předzvěst tohle.
0: Jasný, pojďme se podívat teď na tuhletu píseň, my teď exkluzivně uslyšíme na Rock Rádiu, ale když si budou moc posluchači a fanoušci poslechnout standardně třeba na streamovacích platformách, na YouTube a tak dál.
13: Ale tak my jsme vlastně premiéru dali vám, jo, prostě audio premiéru, a zítra nám vyjde nový klip k týhletý pecce a od zítřka vlastně už půjde na všech streamovacích platformách, ať je to Spotify, já nevím, prostě úplně všude. No.
0: Takže se exkluzivně dnes na Rock Rádiu, pokud by chtěl někdo slyšet ještě několikrát, tak si může třeba napsat do Elektrického oběda nebo Do roku na přání, a dnes tedy exkluzivně jenom na Rock Rádiu. Takhle.
13: Super.
0: Dobře, Pavle, já ti moc děkuju. Přeju samozřejmě, ať se traktoru daří, ať se vám vyvedou všechny letní akce i v rámci rokinu oslav 25 let. No a budeme si to asi poslechnout. Co ty si o to myslíš?
13: No určitě. Vřele doporučuji a strašně moc rád jsem tě slyšel a zdravím celý Rock Rádio.
0: Já tebe taky, měj se hezky, ahoj.
13: Taky, čau.
0: Čau, no a my si jdeme poslechnout nový traktor a píseň 5x5 exkluzivně na Rock Rádiu právě teď.

25. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Zelená je tráva, sekání je hra.
1: Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
2: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Doma.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.

Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od

0: prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě dnešní počasí bude převážně oblačno až polojasno, místy přehánky a nebo i bouřky. Denní maxima mezi 16 až 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a pojďme se podívat na naše silnice. Masarykova v Domažlicích, tak tam je nehoda dvou osobních aut, na místo jede hlídka policie, tak tam počítejte s omezením, bude se to tam vyšetřovat. A ještě si dejte pozor v Praze v ulici Slévačská. Tam je nehoda tramvaje a osobního auta, komplikuje tam průjezd, očekávejte zdržení. Pevný nervy a v pořádku dojďte.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Startujeme elektrický oběd a to 3 minuty po 11. hodině. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký čtvrtek, vlastně takový malý pátek, dá se říct, protože máme před prodlouženým víkendem a zítra je volno, pokud tedy nemusíte do práce i ve svátek. Tak si to pojďte užít, ty poslední hodiny v práci, aby vám to rychleji utíkalo, tak si nechte samozřejmě zahrát třeba i nějaký ten oblíbený song. Máte možnost napsat na náš Messenger, na Facebooku anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. No a já vám pouštím první příspěvek dnešního menu a budou to Judas Priest.

Tak odstartováno, elektrický oběd jede a mám tady první přání. Napsala mi Jitka, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Fannyho a píseň Chci ti slíbit. Má to být pro všechny, kteří se na ně zítra chystají do Olomouce, konkrétně do Bounty Rock Café. Ano, tam proběhne koncert, ještě tam s Fannym budou i Ingot, já si to pamatuju, protože tenhle termín, myslím, že loni to proběhlo taky a já jsem tam hrál dokonce. Strašně krásný prostředí, my se tam chystáme s Metallicou v říjnu a věřím, že pokud se tam vypravíte, tak nebudete litovat, protože je to opravdu super a navíc skvělý kapely, takže si to užijete parádně. A kdybyste náhodou nevěděli, co vás tam čeká, kdybyste tam chtěli vyjet, tedy Olomouc a okolí, tak právě teď si můžete poslechnout Fannyho, Chci ti slíbit, píseň, která věřím, že tam zítra zazní taky.

Aerosmith a Amazing na Rock Radio v elektrickém obědě. Muzika podle vašich přání. O tuhle tu skladbu si napsala Peťa. A další vzkaz a přání je od Jany, která by chtěla nechat zaznít ten nejnádhernější hlas Honzy Toužimskýho. A píše, jestli bych mohl vybrat něco netradičního, něco třeba i z jiného ranku než kapely Arakain, od kterých, nebo ve kterých Honzu známe asi nejvíc, tak já jsem vybral takový projekt, jmenuje se to Negative Face a píseň se jmenuje Poznání, kde Honza Toužimský zahostoval, určitě ho tam poznáte, tak jsem zvědavý, jak se vám to bude líbit a třeba si trošku i rozšíříte obzory.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

Posloucháte Rock Radio, Elektrický oběd, Alice Cooper a Poison, píseň z roku 1989, kterou zařídil Franta, který napsal do dnešního Elektrického oběda. Dále tady máme přání od Jany, která píše, prosíme o zahrání písničky Zimní královna od kapely Arakain pro Šárku Bauerovou z Blatné, která dneska slaví třicátiny. Šášulo, abych to řekl dobře. Máme tě moc rádi, tvoje celá rodinka. Tak i my z Rock Rádia se připojeme s přáním všeho nejlepšího a tady je Arakain s Lucí Bílou, Zimní královna.

Tak tohle byli Foo Fighters, který zazněli v elektrickém obědě na přání Lenky. Další přání je od Lukina, který píše, že by chtěl nechat zahrát AC/DC Stiff Upper Lip. A bylo by to jen tak pro dobrou náladu, pro kluky do autoservisu Uničov.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

Tak jsme si dali jsem chtěl říct Rose in the Desert a takhle jsem to pěkně spojil, tak samozřejmě Uda, no už je evidentně čas odejít, však se dočkáte už za chvíli, ale ještě tady mám přání, jenom chci říct, že Uda chtěl na Rock Rádiu slyšet Robert a další přání zní takto, čauky v rádiu, můžeš nám prosím nechat zahrát pro naši kolegyni Jarušku k těm dnešním narozeninám. A má to být 13. století, Můj bratře můj. A píše se tady, Ďupenko, máme tě moc rádi, tvoje milé kolegyně z kuchyně M.Š. Morkovice. No a samozřejmě pro vás do rádia a všechny, co poslouchají. Tak to je přání, který jsme slyšeli, my se samozřejmě z Rock Rádia připojujeme taktéž, ať je to komplet balíčku a pojďme si dát 13. století a Můj bratře můj. Jo a ještě musím dodat, že si hned potom dáme Metalliku a jejich Unforgiven 2, což je píseň, kterou si přála slyšet Bára. Tím pádem je to uzavřený pro dnešní den i pro tento týden. Elektrický oběd, už se nám tam nic nevejde, jakže já se s vámi loučím. Kamil vám přeje hezký prodloužený víkend, fakt si ho užijte, odpočiňte si a samozřejmě si odpočiňte i o rokyhovýho vorazu, který bude pokračovat hned po 12. hodině a už se na vás dnes těší Dan.

0: to chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.
1: Rock Radio, Rock Radio, elektrický oběd a Kamil Dráb.

0: už zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yes,
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 2 plus 1 v Ostravě Porubě za 3 miliony 990 tisíc korun. Rodinný dům ve Vratimově na Ostravsku za 10 milionů 700 tisíc. Pole v Křečovicích u Benešova za 550 tisíc. Rodinný dům ve Vratimově na Ostravsku za 10 milionů 700 tisíc a byt 2 plus 1 v Ostravě Zábřehu za 5 milionů 200 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Pražská policie pátrá po pachatelích, kteří dnes ráno odpálili bankomat v Kunraticích. Způsob odpálení byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. K události došlo dnes nad ránem v obchodním centru v Dobronické ulici. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Zákonné právo vystoupit na jednání místních zastupitelstev by mohli mít už mladiství po dosažení 16 let věku. Mohli by mít právo vyjadřovat se taky k rozpočtu obce a navrhovat jejím orgánům své podněty. Senát tuto změnu zákona o obcích v úvodním kole projednávání podpořil. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem mohou dnes udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. Evropskou ligu a jejího předchůdce pohár UEFA dosud vyhrálo 9 Čechů.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, na severozápadě a severu Čech místy přehánky, jinde jen výjimečně a ojedinělé taky čekejte bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D6 na trase Praha Karlovy Vary je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam překážka na vozovce, taky se někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná poslední rokový voraz tohle týdne s Danem. No já tady včera nebyl a mně přišla SMSka od kamaráda a říká, ale poslouchám rádio a ty tam nejseš, jsi se zvožral, viď? Takže děkuju všem kámošům, co mě takhle jako věřej při práci, bohužel bylo to z rodinných důvodů. A já vám pustím další hudbu a bude to Lenny Kravitz, Komunál, AC/DC anebo Blackstone Sherry.
0: Rock Radio.

A to byly Komunál a poslední kulka. No a poslední kulku ještě nevystřelili Rolling Stone, protože 10. července vydávají nový CDčko, který se jmenuje Foreign Tanks. No a včera vyhodili novinku z tohle alba a ta se jmenuje Rough and Twisted a já vám tady pustím ukázku z toho, ať si můžete poslechnout, co ty dědouškové a zakladatelé rock'n'rollu nám tady vydali.

0: No, kluci ještě umějí zabrat. Na tomhle albu bude třeba Paul McCartney hostovat, nebo Chad Smith, bubeník z Red Hot Chili Peppers. No a právě Red Hot Chili Peppers vám za chvilku pustím, Nějagu až Djorb, anebo teď Linkin Park.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z alba By The Way z roku 2002. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože včera pokračovalo druhý semifinále Ligy mistrů fotbalový mezi PSG a Bayernem. Bayern hrál doma, zápas ve třetí minutě už byl skoro rozhodnutý, protože Dembélé dal gól, takže vedli 1-0 a ke konci snižoval Harry Kane, takže do finále postupuje PSG, který si to rozdá s Arsenalem. No ale zpátky k tomu Harry Kaneovi, on je takový prokletej, on jako nic nevyhrál, anebo nastřílí za tu sezónu různých gólů. On letos už dal ve všech soutěžích 54 gólů. To je prostě neskutečný, to u nás dají za 4 sezóny některý ty střelci. Jo, takže škoda, že tenhle ten týpek nevyhraje zlatý míč ani Ligu mistrů, on je prostě prokletej. No a my mu k tomu pustíme písničku Meredith Brooks Bitch, ale to bude až po Vanastových věcech, Baby Metalu a Queen.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

solíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají stejný.

0: Pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
0: A spousta dalšího čtení.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Romanský.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury RMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo necelých 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Od zítřka do neděle bude mít v Praze výluku metro linky C. Nepojede mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. K náhradní dopravě více řekne mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelná tramvajová linka číslo 17.
3: K využití budou i autobusové linky XC a XC1. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer.
5: Rock Radio. Počasí.
6: Dnes bude většinou oblačno na severozápadě a severu Čech, místy přehánky, jinde jen výjimečně ojedněly i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: D6 na trase Cheb Karlovy Vary, dávejte pozor, je předně na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Někomu tam upadl plast, tak jestli někdo hledá spoiler, tak ho máte tam. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
5: Rock Radio. Rockovej voraz.
6: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockového vrazu s Danem za sebou. No já jsem si v týdnu objednal tričko Motorhead, vyzkouším ho, říkám super, tyjo, perfektně mi sedne, nekouká mi z toho břicho, tak ho vyperu, dám ho do sušičky, oblíknu ho, no a co, mě z něho leze vana. Takže jestli znáte někoho, kdo vyrábí padáky nebo kdo je prodává, dejte mi vědět, protože mě už nic jiného nezbývá a já k tomu pustím Dana Landu, muži z padáky.
5: Rock Radio.

0: to byly Motorhead a Born to Rise Hell. No a právě Phil Campbell by oslavil 65 let, který nás předčasně opustil 13. března letošního roku náhle. No a on se způsobil z Motorhead 30 let, podílel se na albech jakoby 1916, Sacrifice, Inferno. No a byl známý hlavně svým serovým rock'n'rollovým stylem na kytaru. To už poznáte, byl takový jako do bluesu. A hlavně jsem chtěl říct, že teď tam musí být pořádný mejdán, protože před chvilkou hrál Ozzy. Teď tam ještě Lemmy, teď k ním Phil, takže tam kluci se teďka užívají, jak vždycky říkám, že když letí to letadlo, je taková ta bílá čára za tím letadlem, tak to není od letadla, ale jak Lemmy nahoře s Ozzym si užívají ten život a dělají tam party. Takže my si pustíme další hudbu a jdeme od tohohle smutného tématu. Bon Jovi, P.O.D., Vladimír Míšík anebo Scorpions.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
14: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.

Grass still withers and the flower falls.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.
1: Rock Radio. Slušnej rok z vinilu.

0: A to byli Scorpions. No a před chvilkou nám tady hrál Vláďa Mišík variace na renesanční téma. Já jsem si vzpomněl, že jsem vlastně nedávno viděl dokument Nechte zpívat Mišíka. Já jsem se dlouho tomu vyhejbal, pak jsem se na to podíval, on už to dokument skoro 9 let starý, natočila to režisérka Jitka Němcová. No a film ukazuje na Mišíku život, kariéru, jako jeho zdravotní problémy. Je tam hodně jako záběrů z koncertů a vzpomínek lidí z české hudební scény. Není to jako smutný, ale je to spíš jako lidský pohled muzikanta, který vlastně si prošel komunismem a zákazem vystupování a pak i návratem. Jsou tam, objeví se tam kapel jako Blue Effect, Flamengo nebo ETC. Takže kdo to nevěděl, mrkněte na to, je to zajímavý, kdo máte rádi Vláďu Mišíka. No, určitě to je takový jeden z těch lepších dokumentů, co jsem viděl. No a my si pustíme třeba Boston, Panoptico anebo Ospring.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos.
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
17: Rock Radio, co se děje?
18: V pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Deaf Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na Deck.cz.
4: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzinky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který vyřadil Atlético Madrid.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, na severozápadě a severu Čech místy přehánky, jinde jen výjimečně, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Horní v Ostravě nehoda, osobně auto tam srazilo chodce, probíhají tam záchranné vyprošťovací akce. A také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho vorazu s Danem před sebou. A já dneska jedu po dálnici, mám tam nastavený ten tempomatěk 130 a vidím v zrcátku, jak jede prostě dodávka a valí okolo. Říkám, kam to jeho spěchá? No a vidím, a je to Česká pošta. Říkám, ne, to není možný. Že by Česká pošta takhle jako spěchla na dálnici. No, ono bylo 10:30, takže ono možná spěchal na oběd, anebo na záchod. No a já vám pustím další hudbu, U2, Iron Maiden, anebo Vláďa Šafránek.
0: Rock Radio.

0: To byl Vláďa Šafránek. Vím, že ty víš, písnička z roku 2011. Už je to 8 let, co nás opustil Vláďa Šafránek. Já jsem ho teda viděl jednou a bylo to snad 22 let zpátky, já si to úplně přesně pamatuju. To byl rok 2004 a to tenkrát pořádal u Poličky v Pomezí koncert vlastně Pavel Páska z Valda Gangu, ještě s Radkem Bulvou, ten tam byl kdysi ve Valda Gangu. A já jsem právě s Radkovým synem kámošil vlastním. A oni nás tam tenkrát navalili, to ještě byli Harley, a říká, hele, kluci, musíte před pódium a hrozně tam hulákat, hřvát, bavit se. No a já v tu dobu vlastně od Harley znal jenom pověste ho vejš, nic jinýho. A to bylo vlastně poprvé a naposled jsem Vláďu Šafránka jako viděl. No, bohužel, byl to skvělý zpěvák, nebyt Vláďi Šafránka, nemáme Valda Gang. A my si pustíme další hudbu a já vám pustím třeba Nightwish a jejich Phantom Opery.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. 3 sestry open air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Dufialky a další a v sobotu Doktor Pepe a samozřejmě 3 sestry. Více na www.3sestryopenair.cz. Hlavně, že je večírek.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
14: Já miluju prodloužené víkendy, o den víc možností někam vyrazit, tak co takhle do Licomělic. V dědině s tímto půvabným názvem, kousek od Heřmanova městce, se v sobotu uskutečníš 18. Licomělický fichtlka, 5-hodinový závod těchto legendárních strojů. Od 10. dopolední do 3. odpo si to tam na trati dlouhé 1800 metrů rozdají jezdci v kategoriích originál a speciál a vzhledem k tomu, že to celé mají pod palcem místní hasiči, tak žízeň nehrozí ani pro stroje, ani pro návštěvníky. Již pátek doražte do Kopřivnice, to pokud vás bere plochá dráha. Od 14 hodin se tam pojede levotočivý závod za účasti hned 5 národností. V pátek můžete třeba i do Plzně, to pokud máte za A hlad nebo za B pocit, že potřebujete doplnit svůj motošatník. U Hubíků na prodejně v Plzni bude totiž už tradiční gulášek, tedy posezení a pokec s příznivci této značky, ale i s kámošema. Pořadatelé slibují, že ať jsou psí, guláš je zcela beze psí. První porce se vydává cirka v 10, poslední až bude vše sežráno. Pokud chcete zažít peklo, jeďte v sobotu na parkoviště v Nových Zákupech, Ždibec od České Lípy. Srasy tam dají cirka o 10. všichni ti, kteří pak vyjedou otevří kultovní pekelné doly. Těch akcí je o tomto prodlouženém víkendu samozřejmě bambilion. Tak doufám, že každý najdete tu pravou.
13: Rock Radio. Motokeci.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: A to byli Foreigner. A já už tady ve studiu vítám Petra.
1: Nazdar.
0: To je vedro, věď tady.
1: Hele, je tady šíleně, ty brďo. Měl by nám něco udělat s klimatizací, či večer. Takovýmto vedru se přesně nedá vysílat.
0: Jo, jako já už jsem přemýšlel, že jenom budeme v trenkách jenom.
1: No, ty brďo, tak když tak, až tady nebudu, prosím tě.
0: By ses přišel. Co tady dělá ten chlap s kozama?
1: No, přesně, tyjo. Já zase nechci mít noční můry, Danečku. Mám tě rád, ale nechci mít zase noční můry.
0: Proto já se založím OnlyFans a tam budu právě mít jenom ty prsa, víš, na tom budu vydělávat.
1: Jo, takhle, ale no, ale to se budeš muset oholit, ale prosím tě.
0: To už jsem.
1: Jo, výborně, tak ty už si předvídal, dobrý.
0: Dobře, tak máme poslední 20-minutovku rokovýho orazu, pak to předávám klukům, já už povalím domů směr Hradec, doufám, že celá Praha nepojede taky, jak minul, abych nedal za 2 hodiny. No a k tomu teplu si pustíme Horký žeslíže a Lesby Again Song.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Potisk trička, bilabel, CZ.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré?

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Všichni tři obvinění v bitcoinové kauze si podali protistíhání stížnost. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje. O podání své stížnosti řekl už v pondělí Novinkám bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého policie právě 4. května obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a z praní špinavých peněz. Pohonné hmoty za poslední týden opět zdražily. U benzínu je to o víc než korunu, u nafty o 50 haléřů. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Podle analytiků ale zdražování nekončí, naopak bude dál pokračovat. Za růstem cen stojí vývoj na ropném trhu. Policie od rána vyšetřuje odpálení bankomatu v Praze v Kunraticích. Incident se stal v tamním obchodním centru a na místě zasahovali kriminalisté i pyrotechnik. Jak se situace vyvíjela, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
2: Na místě po neznámých pachatelích spádral jak policejní psovod, tak také policejní vrtulník s termovizí, ale do současné chvíli se nepodařilo nikoho vypátrat. Škoda prozatím stanovená nebyla a v současné chvíli kriminalisté zjišťují, ke kolika penězům se pachatelé tímto způsobem dostali.
1: Místo už je teď opět přístupné, nikomu se nic nestalo. Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích až o 30%. Jsou to údaje za území spravované povodím Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly kvůli tomu zrušeny závody slalomářů. Ty se na tamní umělé dráze měly konat o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Dopady sucha jsou vidět i na polích. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme po celé republice zataženo a přechodně dokonce může být deštivo. Hlavně na východě Čech a také ve střední Moravě. Teploty se momentálně pohybují kolem 18 stupňů a včera nám to padne asi na 11. Zítra nás ale bude čekat opět takové polojasno, víceméně po celé České republice, ale konečně bez dešťů. Teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů a večer to padne asi na 7 a i po celý zbytek víkendu by neměla kápnout ani kapka.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Mezi Litoměřicema a Úštěkem probíhá závod míru a probíhá někdy i na těch malých silničkách v různých malých obcích. Celkově uzavřeno asi 98 kilometrů silnic, takže na tomhletom úseku na severu Čech si rozhodně dávejte pozor a sledujte dopravní značení. Na nájezdu na dálnici D5 číslo 107, je to u Stříbra, tak tam urali dva osobáky. Je to ve směru z Plzně na Rozvadov, až budete najíždět na D5, tak si tam dávejte pozor. V Olomouci v Pražské ulici, tak tam urali hned tři osobáky, stalo se to u hypermarketu Glob. Projíždějte opatrně. A na silnici 13 neboli Sudetský magistrále, tak tam bural nákladák s osobákem, je to zhruba u obce Jílové mezi Ústím a Děčínem.
0: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 15 hodina k tomu 2 minuty a rokový odpoledne právě teďka začíná. Kuba i Petr za mikrofonem a dneska si dáme zase takovou klasičku. Já bych to viděl tak, že by si mohli lidi začít nabíjet telefony, nastražit uši a možná i trošičku prokřupat prsty.
4: Rozhodně, ale každopádně nastražit uši, protože samozřejmě budeme poslouchat všichni společně s další skvělou rockovou muzikou. Hele, Def Leppard, Police a jejich Every Breath You Take, Anthrax a jejich Only, no ale teď už se vydáme kam? No samozřejmě na sever, že jo? Kabáti, pořádně se oblíkněte, na severu je zima a jdeme na ně, ne? Začíná rokový odpoledne na Rock Radio.

0: Let's get rocked. Let's get rocked. Def Leppard právě teďka dohráli na Rock Rádiu 15 hodin a 19 minut a už podle té první úvodní čtvrthodinky můžete poznat, že dnešní rokový odpoledne opravdu bude stát za to. Je to pořádnej od vás. No zítra vlastně je den volna, že jo, takže si to krásně užíváme. Právě nám začíná rok, ten prodloužený víkend a čím si ho tak můžeme zlepšit? No co kdybychom si rozdali nějaký lístky?
1: Já s tobou souhlasím, ono už totiž to počasí taky začíná být docela krásný, takže už začíná jako docela dost éra open air festiáků různých. A jeden takovýhle open air budou hrát tři sestry v Litvínově 22.5. A my tady máme krásný připravený dva teplý lístečky, který můžou být jenom pro vás.
0: Teplý lístečky. Můžou být jenom vaše.
1: Já jsem myslel, takže jsou jako kdyby čerstvě zrovna vytažený strouby.
0: Čerstvě strouby, ty pečuješ lístky.
1: Ještě se tady jsme, kouří.
0: Jasně, jsme upekli a nenechali jsme žádný drobky, takže normálně si nám napište na Facebooku, otevřete si Facebook, najděte si profil Rock Rádia a právě do zprávy Rock Rádia napište, proč zrovna vám by měly přistát tyhle ty lístky. Bude to v Litvínově v areálu na Loučkách, moc pěkný to tam je, jo, hele, prostě čerstvý vzduch, bude to super, no fanánek, jo, tři ségry, prostě no rocket, prostě
1: paráda. Tak, jak to má být.
0: No prostě nám napište a můžete tam být taky, já myslím, že nalákaný jste dostatečně.
1: Ale ona jako taky bude dost dobrá muzika i teďka v tom setu, jo, nemysli si, no hele, čekají nás Deep Purple, jejich Soldier of Fortune, taky Beast in Black, no a nebo Harley, který dávají smutku s Bohem, no mě docela dobrý výběr.
0: No dobré.
2: Housebrand Café, per favore. Sí, signora. I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

0: Deep Purple a jejich záležitost z roku 74, Soldier of Fortune. U nás samozřejmě známe od Jirky Schellingera jako Šípkovou růženku.
1: Ano, ano.
0: Nádherná věc, taková pohádková. A já jsem si právě u tohohle tématu, když jsem si to uvědomil, jsem si říkal, hele, prodloužený víkend. Spousta lidí vlastně může teďka vyrazit na nějaký výlety, protože vlastně ještě je jaro, není ještě úplně největší sezóna. Takže právě třeba nějaký hrady, zámky, to je vlastně jako hrozně vděčný. U nás v Česku je to takový hrozně oblíbený, protože máme těch hradů a zámků opravdu hrozně moc. Jaký třeba ty máš nějaký jako oblíbený vejlet na nějaký hrad, zámek, nebo kde jsi byl, kde se ti líbilo?
1: Ty Brďo, tak já si pamatuju jako z dětství, že jsme jeli takhle na Orlík. A to si pamatuju, protože máme kousek od chalupy, takže to si jako pamatuju. A pak mám ještě, pak si ještě pamatuju, že jsem jednou jel na Zbyroch.
0: Jasně.
1: A my jsme tam hráli s kapelou a teďka tam ku podivu budeme hrát v sobotu znova, tam hrajeme nějakou svatbu. No ale každopádně jeli jsme jednou na Zbyroch a já jsem tam zapadl s autem, protože tam byl sníh strašný. Jel jsem do takového kopce a normálně v polovině toho kopce mi proklouzly gumy a sjel jsem dolů.
0: Jej.
1: A naštěstí jsem do něčeho s tím autem jako nenaboural, ale sjel jsem prostě potom kopci. Bylo to strašně děsí, já jsem šlapal na brzdu, nic, protože jsem jel dolů.
0: Ty blán. No tak to je samozřejmě hezká vzpomínka na nějaký výlet na hrad.
1: No, jasně.
0: ale tak doufáme, že tohle se vám samozřejmě posluchači nestane. Kdyby něco, poslouchejte Rock Radio, určitě se dozvíte nejenom informace z dopravy, ale samozřejmě taky si u toho poslechnete spoustu rockové muziky, takže i když někde zůstanete viset, tak si u toho můžete aspoň třeba prostě házet hlavou a prostě užívat si rockovou muziku, jako třeba právě teď.
1: Čeká nás totiž Van Halen a jejich Can't Stop Loving You. Budou taky Killers, anebo Aleš Brichta, protože lidi, to jsou prostě lidi.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
13: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
12: Počkejte, kůň? Ukachen?
13: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
12: Tak moment, kůň nebo žába?
13: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
12: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
13: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
12: Co? To?
13: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
12: Do reprezentace? Jako za národák?
13: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
12: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun.
16: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
17: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: dělat stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rád.
9: Užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurzem.

0: Vaše auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
1: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nedávná jarní sbírka potravin byla rekordní. Lidé v ní darovali na 702 tun jídla a drogerie pro lidi v nouzi. Do akce se zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen a na 5600 dobrovolníků. Pomoc míří hlavně k samoživitelům, seniorům a nebo lidem bez domova. Ministr zahraničí Petr Macinka zamíří na návštěvu Německa. Už zítra se v Berlíně setká se svým německým protějškem a zároveň v den výročí konce druhé světové války položí květiny v památníku Plecenze. Ten je na místě popravčí místnosti, kde za druhé světové války přišly o život mimo jiné stovky Čechoslováků. Staré telefony můžou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily můžou doma kvůli stárnoucím bateriím hořet. A nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
2: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
1: Zařízení v sobě můžou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie a nebo také kontakty. V představenstvu příbramské nemocnice končí stíhaný Stanislav Holobrada. Dnes ho odvolala rada Středočeského kraje v roli valné hromady. Na chybějícího člena představenstva, který bude nemocnici řídit po Holobradovi, kraj vyhlásí výběrové řízení. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Po celém Česku dneska hrozí docela dost přehánek nebo dokonce i bouřky, ty jsou hlavně na Hradecku a nebo taky na Olomoucku. Naopak jižní třetina, bych řekl, České republiky, tak ta by mohla zůstat dneska v suchu, ale i ta je pod mrakem. Teploty jsou někde kolem 18 stupňů. Na úplném východě republiky je trošku víc, naopak na západě je to jenom kolem 13. V noci teploty klesnou na průměrnou 11 a zítra už by zase pršet nemělo. Každopádně teploty ještě nevyšplhají zas tak vysoko. I když bude sucho, tak bude spíš polojasno a teploty někde mezi 15 až 22. A pokud vás zajímá víkend, tak to už by mělo být zase víceméně slunečno a mezi 20 až 24 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor, na silnici 27 u Žadce je tam totiž štěrk na vozovce v obou směrech. Prý je to průjezdný, ale s velkou opatrností, takže rozhodně sundejte nohu z plynu. V ulici Máchova v Liberci se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez ranění, zatím tam ještě ani moc velká kolona nedělá, ale to se mohlo změnit. Bez ranění se taky obešla jedna nehoda dvou aut v Ostravě, a to konkrétně v ulici Cingrova, je to tam přímo u kruháče, takže na to dejte bacha. A nakonec ještě v ulici Radlická v Praze se srazila dodávka s nákladňákem, a tam už si asi dovedete představit, jak to kolem tady té hodiny zrovna tam vypadá.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Necelý 3 minuty po 16. hodině rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě. No a jestli chcete vyrazit 22. května na Tři sestry, tak samozřejmě nám pište na Facebooku.
4: V Litvínově 22.5. hrajou totiž Open Tour a můžete tam být u toho taky. Akorát napište na Facebook, proč bychom ty lístky měli dát právě vám, a hlavně nezapomeňte nám k tomu napsat ještě telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
3: To se stane už v této hodině, ale už v této čtvrt hodině si zahrajeme Motorhead, budou taky Nickelback, Steel Panther si s náma dají pořádnou party. No a teď já nevím, jaký že jsme to rádio?
4: Hele, já myslím, že rockový, jestli se nepletu.
3: No, tak rock, jo, rádio.
4: Tak rock.
3: No tak Citroni jsou tady.

Rock Radio. Rockovej výrok. Většinu problémů vyřeší hlasitý kytary Phil Campbell. Mommy's been gone a long time. Daddy comes home and she still sleeps, waiting for the world's worst crime.

0: Don't Let Daddy Kiss Me a Motorhead právě teďka dojeli na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 18 minut k tomu a není to žádnou náhodou, že tady ta pecka právě teďka na Rock Rádiu dojela. Je to totiž asi tak 2 měsíce, co nás Phil Campbell opustil, a kdyby byl ten svět o něco víc fér, tak by právě dneska slavil svoje 65. narozeniny.
1: Narodil se ve Walesu, což je v Británii, jak víme. Říkalo se mu taky Vizo nebo Zoom nebo Vizum nebo Lord X Smith. Každopádně jeho jméno je nejvíc asi spojovaný s kapelou Motorhead, do který se dostal v podstatě jako s určitou dávkou štěstí. Ono v roce 84 totiž odešel Brian Robertson, kytarista, a oni scháněli potom kytaristu. Mm-hmm. No a vlastně zúžil se výběr mezi právě Phila Campbella a Michaela Burstona. A když je Lemmy slyšel hrát dohromady tyhle ty dva, tak si řekl, hele, víš co, tak prostě vememe dva kytaristy. Hezky. Takže díky tomu Phil Campbell právě byl v Motorhead až do konce kapely v roce 2015, kdy Lemmy zemřel. No a vlastně v rámci toho, když ještě vlastně hráli Motorhead, tak oni dělali takový plavby, vlastně zámořský plavby, kde hráli právě různý kapely kromě Motorhead. No a Phil si tam vzal svoje 3 syny a udělali si takovou svoji jako kapelu. No a z toho právě vznikly Phil Campbell and the Bastard Sons.
0: Jo, tak takhle to, tak to jsem třeba vůbec neviděl.
1: Rodinná
0: tohleto,
1: kapela vlastně,
0: teda,
1: no.
0: Teda.
1: A s těma vlastně hrál až do svého skonu, který, jak si říkal, proběhl vlastně před 2 měsícemi.
0: Kapelu Phil Campbell and the Bastard Sons tady i dokonce na Rock Rádiu dost často hrajeme, takže naši posluchači přesně ví, o kom se mluví. No tak víte co, tak třeba byste si dneska mohli právě tady tu kapelu a jako pecku od nich pustit jako vzpomínku na Phila Campbella.
1: Určitě to udělejte, my vám v tuhle chvíli zahrajeme finskou záležitost His Infernal Majesty Wicked Game, Three Doors Down za chvilku a teďka Alkohol a spalovač chlastu už za chvilku.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
14: Trautenberg.
13: Rybičky.
14: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Vypsaná fixa.
12: Krucipisk.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Brian Adams a Tina Turneritika právě dorokovali na Rock Radium s jejich peskou It's Only Love. 16 hodin 38 minut k tomu a my už teďka známe jméno výherce nebo výherkyně, který od nás dostane, nebo která od nás dostane dva lístky na Tři sestry do Litvínova. Takže se s ním nebo s ní teďka jdeme spojit a za chvíli už se tady všichni uslyšíme.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
13: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
14: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.
15: Jsme tady zpátky na rokovém odpolední 16 hodin 41 minut a s náma je tady Mirka z Litvínova. Ahoj Mirko.
16: Ahoj, zdravím všechny.
15: No tak prosím tě, ty jsi nám napsala, že ten den, kdy bude ten koncert, to znamená 22. května, tak tvůj přítel má 65. narozeniny, takže to je vlastně takový narozeninový dárek, je to tak?
16: Ano, prosím.
15: Tak to je nádherný. No a prosím tě, už jsi mu to stihla prozradit, anebo je to zatím překvapení?
16: Hele, já mám takový pocit, že momentálně sedí u rádia a slyší to, jo. Takže je to všechno propálený.
0: A nechceš mu ještě něco vyřídit?
15: Tak, hele, když už jsme to propálili, tak mu něco teďka řekni, jestli poslouchá.
16: No prostě úplně nejkrásnější narozeniny, protože 65 mu bude jenom jednou v životě.
15: To je krásný. Doufáme, že poslouchá, doufáme, že má radost a samozřejmě teď si můžete zavolat a všechno si to říct a říct si ty věci, které nejdou říct v rádiu, takže chápeme, už tě necháme běžet a děkujeme moc, že ses ozvala, užijte si Tři sestry.
16: Já děkuju taky. Čau.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Jsme moc rádi, že jsme dneska Mirce mohli udělat takovouhle radost. Bohužel zítra už nic rozdávat nebudeme, protože zítra máme svátek, ale nebojte se, v pondělí tady zase budou napečený další lístky, které můžou jít zrovna vám, buď do milový schránky, anebo do kapsy. Teďka už se hledáme další muziku. Guns N' Roses, Journey, anebo Korpiklány a i jiné kafe rozjedou jejich kolagenovou nitku. Na Instagramu, jo.

0: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufrem.

0: Je 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Požářiště v Českém Švýcarsku pohlídá 2 týdny správa Národního parku. Nasadí na to 6 družstev vybavených velkoobjemovými cisternami. Požární plochu budou kontrolovat ve dne i v noci, a to v pravidelných 4-hodinových intervalech. Správě pomůžou i 2 družstva z Národního parku Šumava anebo dobrovolní hasiči z Děčínska. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Prodloužení přechodného období teď posoudí Senát. Důvodem odložení je podle ministryně pro místní rozvoj mimo jiné nutná úprava databáze kvůli projednávané novele stavebního zákona. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Ty jsou letos nadměrně aktivní a proto je v lesích potřeba obezřetnost. Několik lidí už zmije letos uštkla, naposledy minulý týden. Jak se s tím vypořádal jeden ze zraněných, dodává mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
2: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
1: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Mezi Bošicemi a Kouřimí na Kolínsku nejezdí vlaky. Trať včera podemlely silné deště. Správa železnic odhaduje, že zprovozněna bude do 20. května. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Nejpostiženější bylo při bouřích Kolínsko, ale také Nymbursko a částečně i Benešovsko ve středních Čechách. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Dejte si dneska pozor na ještě pořád trvající srážky, hlavně na východě Čech a taky ve střední Moravě. Tady u nás v Praze to zatím tak nevypadá, ale už se to prostě zase začíná zatahovat. Teploty kolem 18 stupňů momentálně venku a večer to padne asi na 11. Zítra ale už by pršet opravdu nemělo, zataženo, ale po celé České republice bude i tak. Teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů a večer nám to padne asi na 7.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor, ve Zlíně máme hlášený hrozící dopravní kolaps na třídě Tomáše Bati zhruba na úrovni obchodního domu Lidl. Nevím přesně, co se tam děje, každopádně projíždějte velmi opatrně. Na D1 dávejte pozor na odstavený nákladní auto, stojí na 286. kilometru směrem z Polska na Přerov. Na pražském Klárově se srazil autobus s tramvají, je to křižovatka ulic Klárov a nábřeží Edvarda Beneše. Z podstaty věci jsou to dost velký vozidla, takže to určitě bude nějakým způsobem brzdit dopravu. Dejte si tam na Klárově v Praze pozor. V Ústí nad Labem bourali 2 osobáky, tam je to křižovatka ulic Pařížská a Masarykova. Je to zhruba u oblastního muzea, i když jsme v Ústí, takže je to zhruba u Berlin Kebabu. Tak si tam dávejte pozor.
0: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: 17:04 k tomu a rokový odpoledne je právě ve svojí 3. hodině. Lístky máme rozdaný, taky jsme si řekli něco o nějakých výročích dneska. Já si myslím, že bychom buď mohli být docela chytrý tady v té hodince, anebo pozvat lidi na něco zajímavého. Takže jsem vlastně teďka to řekl docela dost diplomaticky.
4: Řekl si to diplomaticky a hlavně pojďme hlavně neříkat předem, která varianta to bude. Protože co kdyby jsme náhodou teď slíbili, že budeme chytrý a pak se nám to nepovedlo. Takže pojďme radši nic neslibovat, snad jenom to, že budeme pouštět rokovou muziku. Co?
3: S tím docela

Asim, čeká nás Miloš Dodo Doležal s jeho rovnováhou, taky Kissed a Shout It Out Loud, ale teďka už se tady pode mnou rozjíždí 30 Seconds to Mars a jejich God's Eye, tak si tady tu třetí hodinku rokovýho odpoledne pojďte ale pořádně užít, Rock Radio je tady s váma.

0: Když se spojí irokézové, čiroký a vlastně Evropa, tak vznikne takováhle věc. Máme to tady v 17 hodin a 18 minut na Rock Rádiu, takovýhle pěkný maglajs mezikontinentální. No a když jsme u těch takových mezinárodních spojení zajímavých, tak bychom vás vlastně rádi pozvali na jednu akci, která se děje zítra. Říkali jsme si, že buď budeme chytrý, nebo vám dáme nějaký tip na nějakou akci a vybrali jsme si radši za B, protože ale třeba to bude taky chytrý. Každopádně zítra v Českém Krumlově v zámecký jízdárně. Já jsem ale řekl jídárně, víš, jako jídelně.
1: Jídelně, ano.
0: No, každopádně, důležitý. Rockeři, jestli máte rádi kapely Chicago, Toto a Boston, tak zítra uslyšíte velmi zajímavou věc. Bude tam totiž Ota Baláš, Dan Barta, strašná spousta skvělých muzikantů.
1: Míra Chyška,
0: skvělý kytarista. Dechová sekce, bude tam dokonce symfonický orchestr a zazní vlastně skladby Chicago, Toto a Boston v originálních aranžích ve velmi speciálním obsazení právě se symfony orchestrem a ještě s dechovou sekcí.
1: Já jsem dokonce jist někde slyšel, že Jaroslav Turek, který bude právě zpívat i po boku Dana Barty, který tam bude taky, tak prej to, jak on bude zpívat ty Toutou, že to je prej něco naprosto neskutečného a je to vlastně úplně jak kdyby kopie prostě zpěváka s Toutou. Jo?
0: Ono, takže... my máme totiž, to je jedna taková věc, my máme kamarády mezi klukama, který tam hrajou, třeba bubeník Petr Kouba je tam výborný, trumpetista Petr Harmáček, skvělý kluci, no a právě oni nám říkali, že na těch zkouškách se z toho málem podělali prostě, jo. Protože to fakt je dobrý. Takže jestli můžete, určitě zítra vyražte, je to od 19 hodin v zámecký jízdárně v Českém Krumlově hudba Chicago, Toto a Boston.
1: No a jestli si chcete to Chicago připomenout, tak zůstaňte na vlnách Rock Rádia, protože za chvilku bude právě jejich pecka Hard to Say I'm Sorry hrát, ale předtím se ještě dáme Airborne anebo Tři sestry s jejich Mexikem.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Potisk, trička, potisk, trička, byla CZ.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
7: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry Open Air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Dufialky a další a v sobotu Doktor Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopenair.cz. Hlavně, že je rečírek.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: AC/DC vytáhli pořádně velký zbraně, 23 minut do 6 nám zbývá, takže za chvíli rok na přání. Mně se vždycky líbilo takovýto video, určitě jste to viděli, jak se kapela AC/DC dávala dohromady, že jo, a teď si říkali prostě, já nevím, basák, že jo, kdo by mohl zpívat, bubeník, že jo, já nevím, tak jako nevím, kdo by mohl zpívat, a pak se, pak se ozval skal, já fakt nevím, kdo by mohl zpívat.
1: Úplně, ale přesně takhle si představuji, že něco takového se stalo, že Brian Johnson prostě přišel a
2: hele, kluci, já tak nevím,
0: tenkrát ještě Bon Scott, Brian Johnson byl potom, ten, ale ten ano, vlastně pak taky přišel pravdu. A stalo se to taky, hele, ne, pojďme si nekazit vtipy pravdou,
1: jo,
0: jako hlavně,
1: přesně
0: to je důležitý. Pravda je taky ta, že se vlastně tenhle týden slyšíme naposledy, protože zítra je státní svátek, mimochodem je to zítra velmi speciální den, protože zítra je to přesně 34 let, co se začal ten svátek slavit 8. a ne 9. Takže vlastně, kdyby se to nestalo, tak je, ten svátek padne na sobotu a měli bychom normálně pracovní pátek.
1: Tak takže, ještě, takže bychom si na to měli dát zítra 34 něčeho, jako říct 34 panáků,
0: no, to
1: je docela
0: dost,
1: most, jako. Ale tak víš co, 34 kliků. My jsme si zítra mohli dát.
0: A ano. Proč jako, jako to měl být hezký den, prostě volný, jo, že, který si užijeme na to a ty tady jako chceš, aby jsme cvičili a dělali takovýhle fyzický
1: jo,
0: aktivity.
1: Dobře, hele, tak já už
0: co
1: radši
0: blbneš
1: půjdu,
0: ty, jo,
1: teda,
0: jako,
1: no, já už radši půjdu.
0: No, hele, víš co, ještě, že v pondělí zmoudříš a budeš pěkně...
1: to je pravda.
0: Ano, ano.
1: To je takže, pravda. Tak pondělí pustíme 34 písniček v rádiu, jo?
0: Já budu jenom rád, pojďme teď pustit aspoň 4, který se vejdou do konce hodiny, než přijde samozřejmě Jirka alias Kapitán na svůj rok na přání a řekl by vám...
1: Volejte, pište.
0: Tak teď už si dáme jenom Offspring, Bon Jovi, Battle Beast a taky Arakain, dokonce i s Dimitri, protože oni si žijou svůj sen a my jdem taky.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr, CZ.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
16: No jaké bys chtěla?
15: No přece ty z Baumaxu.
16: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
15: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
18: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
20: Vzpomínám, já byl kluk.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: Pěkný podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Základní úroková sazba se měnit nebude. Bankovní rada České národní banky je dnes jednomyslně ponechala na 3,5%. V ekonomice převažují podle guvernéra ČNB Aleše Michla rizika ve směru vyšší inflace a je třeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku. Její další zpřísnění ale nevyloučil.
1: Cítil jsem z diskuze, že řada členů bankovní rady si ponechává dveře otevřené, nebo jak to říct, případnému zvýšení úrokových sazeb, pokud by jádrová inflace dále rostla. Pokud by se konflikt nestabilizoval, hrozilo by přenesení všech těch dopadů do dalších položek ve spotřební obloži.
0: Základní sazby zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května. Bankovní rada je nezměnila po osmé za sebou. Evropská komise zaslala českým úřadům další dotazy k Babišovu střetu zájmů. Vyplývá to z informací serveru Seznam zprávy. Premiér Andrej Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. O prodlouženém víkendu nepojede v Praze velká část metra na trase C. Omezení začne mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už zítra ráno. Dopravní podnik bude modernizovat zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence C a Vltavská. Místo metra pojedou náhradní autobusy a speciální tramvajová linka. České hokejisty čeká generálka před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Už za hodinu zahají tradiční švédské hry v Ängelholmu. Proti Švédům nastoupí s Dominikem Pavlátem v brance. Ten český výběr doplnil po českých hrách. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Tolik zprávy, hezký podvečer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak, my ti opět děkujeme, drahá, za tvou práci a pojďme se podívat, jak bude zítra. Tak, při pátku by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu oblačno až polojasno. Přehánky se vyskytnou pouze výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty, ty budou okolo 19. Na jihu Moravy samozřejmě 21, tam je vždycky teplejc. No a v 1000 metrech na horách okolo 8.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A ještě jedna dopravička, tak na silnici 49 u obce Lípa, okres Zlín, probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, tak pozor na to. D1 a 203,5 km na trase Praha-Říkovice hlásí porouchaný auto, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, ten pro pomalý vozidla naštěstí. A pojďme se podívat ještě na silnici 408. U obce Hodonice, okres Znojmo, tam je nehoda dvou osobáků, je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, buďte opatrní, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, doražte v pořádku.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy. Rock Radio. Rock na psání.
3: Mořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, máme tady čtvrtek, tak váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis vítá všechny přeživší muže i ženy po včerejším středečním masakru na palubě pirátského pářníku Rock Radio. Dáme si opět 2hodinovku rock na přání, kde to tady na té lodi ovládáte naprosto vy. Využijte toho a pojďme se pořádně vyřádit a volejte mi do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messenger a do mailu. Hned na úvod zazní Metallica a Sedba True a během týhle 5,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Joho!
2: Rock Radio.

0: smutné, ale pravdivé Sad But True a samozřejmě vaše oblíbená Metallica. No a hned tu máme první pecku na přání od vzorného manžela Marcela, který se maží řízky pro svoji milovanou ženu Renatu, která zítra oslaví svých krásných 25. Tak jí můžeš dát třeba k narozeninám ještě 25 na holou a taky pouštíme rybičky a my ještě nejsme starý, ne?
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vyhu.

0: Tak to byla moje oblíbená partička Incubus a jejich Anomaly tuším z Alba Light Grenades, ale nechci kecat, nechci být zase moc velký odborník na slovo vzatej. Ale přátelé, teďka nám se ozval tady slavný mořeplavec Vasco da Gama, který se svou medvědicí, která měla nedávno taky 25. narozeniny, doplul až do Austrálie. Poslal mi fotku lahvinky, rumu a napsal, prosím tě, můžeš mi pustit, kapitáne, něco k rumu z Austrálie? No tak jasně, zdravíme a dáme si, páčme na jedný rolodi, jak se dáme pirátskou píseň, kde se o rumu přímo zpívá, je od bandičky Illstorm a jmenuje se Drink.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá baráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18

0: Samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta YouTube a pecka One z 91. No a teď budeme hrát pro tetu Péťu. Tak si to přál Jara, bratřík našeho nejmladšího plavčíka Adámka, který by chtěl zahrát nějaký kabátníky právě pro tetu Petrušku. Tak teta Péťa by měla vědět rozhodně, že z čerty nejsou žerty.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
1: Vínečko, pohoda.
0: A slimáci jsou taky fuč.
1: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
0: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos.
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
9: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla.

0: Iron Maiden Wasted Years, 86. rok na Rock Radio právě dohráli a my si dáme něco pro našeho středečního posla Ladislava Blažka, který včera přenechával přání nebo píseň za svůj nápad, který sice jsme nerealizovali, protože přišel pozdě, ale nápad to byl dobrý. Tak napsal Buongiorno El Capitano, hele, buongiorno zpátky, už jsem se vrátil z taložky, hele, když máme zítra to výročí konce války, mohl by si tam hodit nějakou verzi pecky Bella Ciao. Pokud nemáš, tak si to dáme aspoň od Prota. Díky, Láďa. Jo, ten to udělal v Sametovým Partizánovi, toho si určitě teďka střihnem. A než se nám Sametový Partizán rozjede, tak tradiční výzva pro vás, pro všechny, dneska radši s předstihem, že? My jsme to neposílali na poslední chvíli. Napište mi opět, jaký byste chtěli časový znamení, to znamená jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat. A VIP píseň na přání po 7 hodině je na 100 pro vaše. Tak teď už Bella Ciao. Čau, čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Enter Shikari, It Hurts, yeah, ty už jsem taky strašně dlouho neslyšel, no jo. No a my si tady dáme ještě jednu pecku na přání určitě do konce hodinky a o tu se postaral hodný syn David, s hodnýma synama dneska ještě budeme pokračovat a ten bych chtěl pro svou maminku Alenku tentokrát zahrát Motorheady a pecku Ace of Spades, jasně, tak tahle ta klasika z 80. roku zazní a vy mi pište návrhy na jazyk pro časové znamení, abyste tak měli jistotu, že vaši píseň zahrajeme hned po 7. hodině.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Micsoda? Már este hírtűre van? Három sört meg egy fél üveg brandit megítem, és elkezdem sütni egy rendes klobász egy szerpeljombem. Ez most látom, hogy töpürítnek csilánok. Tak, přátelé, dnes jste slyšeli. Cože? To už je 7 večer. Dal jsem si jen 3 piva, půl láhve pálenky a začal si dělat na pánvi poctivou klobásu. A teď koukám, že dělám škvarky. Tak, to bylo maďarský, přátelé, a tak si to přál Jirka Gazdoš, který napsal: ahoj kapitáne, co takhle Maďar, co nadává, že v 7 večer začal dělat škvarky místo maďarské klobásky. Tak doufám, že se ti to takhle líbilo, a Jirko, napiš si, co by si chtěl po 7 hodině zahrát, a doufám, že se ti to takhle líbilo, a Jirko, napiš si, co by si chtěl po 7 hodině zahrát, a já, pokud to tady budu mít, tak tě samozřejmě tu pecku

Tak jo, přátelé, nastala nám tady zajímavá situace, protože říkám jako, potřeboval bych nějakou tvrdou pecku na závěr. Teď bych měl hrát teda Jirkovi Gazdošovi za toho maďarského kuchaře, nepovedenýho. Ale Jirka právě si přál takovou písničku, kterou bych rád dal na závěr, a do toho mi volala rodina Dvořáků s mluvčí Aničkou, a který chtěli zahrát AC/DC. No tak AC/DC se můžeme dát hned a Jirka s tím souhlasil, že jeho tip dáme nakonec pořadu do naší takové kolonky trochu pepře, ať se vzepře. Takže rodina Dvořáků má teď přednost. Ty by si dali teda Hells Bells od AC/DC a bylo by to pro Míšu,

Jaký je to tančit s mrtvýma, tak o tom nám tady zaspívali Pejni v písni A Dancing with the Dead. No a teď je čas na pohodičku, přátelé. Aspoň takhle by si to přála Hana Šikýřová, která napsala: Zdarec kapitáne, moc prosím, zahraj nám nějakou pohodovku na cestu. Vyrážíme po dlouhé době jako rodina na víkend, tak ať nám cesta pěkně ubíhá. Ať se nám výlet vydaří, díky moc. Šikýřovic, Smečka spod Krkonoší. Hele, dobře, tak já jsem si zase vzpomněl na kapelu Smashing Pumpkins, kterou jsme tady strašně dlouho nehráli, a já vám taky přeju, ať je váš výlet perfektní, zkrátka perfect.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ještě pak víte, soudruží, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.